0: na stole čtyři meskal, šedý kouř zakalil tvůj dech.
1: Kmestáj.
0: Nevím, dneska líp. Dneska jsem dýmem na tvírtech. Sto roků už jsme nespali, dýcháme v sobě tet a tet. Až usneš, luno zapálím poslední z dnešních cigaret.

0: Ťahám ja. Život. Život. Život.
1: A korva. Ukáž?
2: Áno, áno, ukáž. Kto ti má veriť?
0: Tuto je. Čierne na bielom. Život.
3: Ďalší. No tak, prosím.
1: Ako u holiča. Ďalší, prosím. A šmik, šmik. S hlavičkou alebo bez hlavičky. A, daj.
3: No, daj.
4: Čo je?
1: Nič.
4: Prázdny.
1: Hej. No čo, v krčme bude miesto po mne. Ak prežiješ, je tvoje.
3: Teraz vy.
2: Ja? Prečo ja? Až neskôr.
3: Veď je to jedno, šanca je jedna k jednej.
2: Tak ťahaj ty.
3: Ja?
1: Študent práva pýta sa ako debil.
3: A tak... Teda dobre.
2: Čo je? Nebodaj.
0: Život.
3: Pozrite sa. Všetci sa pozrite.
0: Život.
1: Dobre, dobre, daj sem ten klobúk, veď to vysypeš. Postarajte sa o neho, Ujo Demian, lebo neprežije, že zostane naživ.
5: Teraz dajte ťahať mne.
2: Čo sa predbiehaš? Lebo som bližšie.
5: Dajte to mne.
1: No tak, no tak, no tak, čo sa strkáte? Myslíte si, že teraz sa ťahá len samý život? No.
2: Sem s tým klobúkom,
5: kurva.
1: Nejako si zbledol. Takže tá ideme vedno. No, kto vie, aká spoločnosť nebudeš, ale človek si nenavyberá. Ako na zemi, tak aj na nebi. Amen. A možno to je to peklo, ktorým nás strašia farári. No, tak, ďalší.
2: Ja budem ťahať.
5: Nie, ja.
1: No, čo tak z hurta, no tak...
2: Nie.
1: No tak nestrkajte sa! Čo to stvárate? Nemôžete obaja naraz.
2: Život! Život! Tu je môj lístok. Pozrite sa. Život!
6: To je môj. Ja som ho mal v ruke prvý.
2: Ty si ho mal, ja ho mám. Život! Teraz môžeš ťahať ty.
6: Už nebudem. Už nebudem ťahať. Pán na mňa zoslal hrb aj tuberu. A ja som mu vždy blahorečil. On vie, čo tým zamýšľal. Ja a jeho zámery poznať nemôžem. Lebo on vie, čo robí on.
2: Nie. Ešte nemôže byť dva lásť.
7: Chlapi, je čas. Tak, ako ste sa dohodli?
2: Ešte sme nestihli.
6: Herr Kommandant, Sie sind noch nicht einig.
8: Alles egal. Wer von Ihnen ist Mitglied der Garde?
9: Ja schon. Ich bin Herr Kommandant.
8: Sie sind frei. Sie können gehen.
9: Danke. Danke, Herr Kommandant. Danke vielmals.
8: Gehen Sie.
9: Danke.
2: Ich bin auch Mitglied der Garde, Herr Kommandant. Ich sympathisiere mit dem Führer und...
8: Treten Sie weg.
2: Aber, Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Gottes Willen.
8: Wegtreten. Aber dali Sie Arschloch. Alle in eine Reihe.
10: Pán komandant nariaduje všetkým postaviť sa do radu, bude sa odpočítavať.
6: Ja sa postavím, ale môj vnúčik nie. Povedal som predsa môj život za jeho život. Pretlmožte to, prosím, pánu komandantovi.
8: Vás?
6: Že...
8: Vás ist los.
10: Der kleine Junge ist sein Enkel und der Großvater will sich opfern, sein Leben zu retten.
8: Kommen Sie hier.
10: Máte predstúpiť pred pána komandanta Demian.
6: No.
11: Prosím.

0: Áno.
1: Also, Pfern. Veľké smut. Veľké smut. Ich gratuliere Ihnen. Ale. Ale Indiraje.
2: Počuli ste všetci doradu. Všetci.
0: Toto si raz odceriete.
1: Was hab er gesagt?
2: Nichts Besonderes, Herr Kommandant, nichts.
1: Jetzt werdet ihr euch von 1 bis 9 abzählen. Ab den Alten.
2: Máte sa odpočítavať od 1 po 9. Pán Demian je prvý.
1: Also, Wirtsbald.
2: No, začnite, chlapi, začnite.
0: 1. A teraz, ty, Miško, 2. No. No. Povedz. 2.
3: 2.
4: 3. 4.
1: 5.
0: 6.
5: Vojna? Nie je spás. 7.
1: 8.
0: 9.
1: So. Gut. Sehr gut. Na und jetzt. Alle ungleiche Nummern. 2 Schritte vor.
2: Nepárne čísla, 2 kroky vpred.
1: Erste Reihe unter die Eskorte an Norden. Und Abzug.
2: Prvý rad. Pod eskortou odchod.
0: To nemôžu.
6: Jedko. Bosk, ne.
3: Prečo ťa idú zabiť?
2: Som si vyťahol život.
3: Veď sme nikto.
2: Prečo
0: si nosil? Prečo?
1: Zweite Reihe abtreten. Ihr könnt nach Hause gehen.
2: Druhý rad. Môžete ísť domov. Rozchod.
5: Tak, pre vás sa to, chvala Bohu, skončilo. Myslíte si? Možno pre vás áno. Ale pre mňa nie.
2: No, tak choďte už domov, ľudia, nepostávajte tu, aby sa nevrátil a nerozmyslel si to nota.
0: To si ako myslel, Chladon, že pre teba to ešte neskončilo?
5: Do hôr pôjdem. K partizánom.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací. Ona i David.

plníme plátky. Když nemají prostor pro milence jen mezi 12. a 2. Když se zbudí syni a obléknou si zbroj. Počkej hned, jen to tu dodělám. A jak jsem zmínil ve smutě tam, co stojí lazaret. Kde stáble jako kanelami vpravují písně do těla. A verše léčí svět. Staré ptice hladově modlí se za mír, chobotnice velikosti hor, zbavují se chapadel, která naučí se více, než čemu stačí rozumět. Počkej hned, jen to tu dodělám, vezmu tě za obzor, kde končí red. Obzor je vždycky blízko, kdo se láskou zraní, najde hned za ním lazaret. Lazaret, svět, kde mrtví mohou naslouchat, ale i neživí mohou vyprávět.

poslední, na co bych se tě zeptal, než definitivně zmizíš. Poslední, co bych řekl před posledním usnutím. Poslední, co bych chtěl vidět ve snu, na ostrově Madagaskar, když zrovna kolem proletí motýl. Poslední, co bych chtěl vykonat, kdybych mohl ještě něco vykonat. Poslední, co bych zvolal z vrcholku stříbřitý hory, zmrzlej a bez šance se vrátit. Úplně nejposlednější ze všech posledních chvilek, než nás zasypou obrovský legový meteority. Nic takovýho nemám rozmyšlenýho.

Nejspíš bych si tě jenom představoval a doufal bych, že se to v nějaký jakýkoliv formě bude opakovat. Že už se to opakuje, že nejdem rozdělit.

Som šéf pekla, mne neutiekla. Lady Di je na predaj. Už je moja páni, teraz isto dá mi odpovede na otázky. Smrť

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí